Jak píše Lena Hlahovská, já byl vzpomněným u počátku programy artikule Tydňovika Niva, Kazimír Svaják, nehledaći na krátké žičo, zaslužil sobě věčnou paměť. Ať sebe dodám, že ta jež paměť živoj bude, kali při nám si čas od času počítajem jeho věrši i inší tvory, jaký je Konstantin Stepovič Kazimír Svaják napísal. A šeňa, já Andrej Šepaňuk děkuju už vám za uvahu i razvítvajem se ještě jednou pěšňou Volná chor.